uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobře, no prostě jisté je, že jste nic neukradl a bez stěračů jste odjel k domovu. Je to sice dopravní přestupek jezdit bez stěračů, ale je to lepší než krást, že?
2: Ale já jsem nejel domů, já jsem jel k tomu svýmu kamarádovi, k tomu Motičkovi. Co měl ty stěrače dvoje a jedny jsem od něj odkoupil.
1: Aha. Pane brašnáři, a stalo se vám ještě někdy jindy v životě, že jste se zachoval takhle pěkně poctivě?
2: Já jsem měl kolikrát možnost. Já třeba například v 5. třídě jsem před školou našel hodinky. A taky jsem je neukradl. Dal jsem je tenkrát do ředitelny.
1: Čili už od dětství v panu brašnáři byl takový smysl pro poctivost.
2: Tedy cukání měl, to je pravda, ale pak jsem si říkal, co kdyby mi náhodou někdo viděl, a potom jsem si myslel, že by mi mohli dát nějaký nálezný a oni mi akorát za to pověsili. Na nástěnku.
1: Aha, no to musel být příjemný pocit tam viset, že? Pane brašnáři, ta vaše poctivost, ta nespadla z nebe. O tu se zasloužili ti, kteří vás od dětství formovali. Přinesl jste ty fotografie, jak jsem vám říkal.
2: Tak, tadyhle to je naše třída.
1: Já ukážu.
2: Ještě z obecný, tam na krajičku. Tam.
1: A vy jste, kde?
2: Vedle na krajičku.
1: Ano, vedle věže. No.
2: A kde je nás učitel? Měl soudruh učitel Plech.
1: No, jestli se dívá na pořad, tak má jistě radost.
2: Ne, on už neučí.
1: Je asi v důchodu, ne?
2: Ne, on jednou prodával lístky na ples rodičovského sdružení a natisk si tam dvojnásobnou cenu a oni mu na to přišli. Strašně nešikovně.
1: A co je tady na té fotografii? To jste vy?
2: No, co jsem já, když mi bylo 6. Asi pamatuju, že v tom ateliéru měli takovou skleněnou kouli, ve který sněžilo. A ta se mi strašně líbila.
1: To znám, to se takhle otočilo a padal
2: sníh. A tu jsem taky neukrad.
1: Vážení přátelé, seznámil jsem vás s panem brašnářem. Není to žádný čítankový hrdina, má své chyby, ale jedno je jisté, nekrade. A to je pozitivní a z toho bychom si měli vzít příklad. Pane brašnáři, já vám děkuji.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmletem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůžeš koník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasy nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina z poražených. Šestý den Beseda o kohoutích zápasech. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtít domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukryti kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náves se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup, v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Pane vedoucí, prosím vás, pane vedoucí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moje jízda tramvají. Od té doby, co jsem byl přímým svědkem toho, jak řidič elektrické soupravy číslo 15 při jízdě z kopce zjistil, že brzdy nepracují ani když jim domlouvá, a odběhl se do vlečňáku poradit s kolegou, co teď, aby nás pak přišel informovat do mezaninu činžovního domu, kde jsme mezi tím přistáli, že už dál nejede, abychom vystoupili a nezdržovali dopravu, neboť obrací. Jezdím elektrikou co možná nejméně. Minulý týden k nám však zavítal bratranec Jona z venkova na návštěvu. Všechny nás to potěšilo, zvláště když vyndal z nůše dvě kachny a hroudu másla. Mé nadšení pro něho ochladlo v tom okamžiku, jakmile po obědě projevil přání projet se mnou po Praze tramvají. Půjdeme raději pěšky, řekl jsem důrazně, alespoň nám neunikne žádná historická památka. Já bych chtěl jet tramvají, řekl Jona. Nikdy jsem v ní ještě nejel. O nic si nepřišel, domlouval se mu. Na splašený králě si jel? To jsem jel, připustil příbuzný. Tak vidíš, to je stejný, jenže se míň mačkáš. Otec zakřičel. Jona se chce projet tramvají, tak se s ním projedeš tramvají, je to host. Maminko, namaž mi chleba sádlem, nějak mi vyhládlo. Nezbývalo, než se podvolit osudu. Vyšli jsme s Jonou do ulic. Ještě jednou jsem se ho snažil přemluvit, abychom do tramvaje nevstupovali. Navrhoval jsem dokonce, že ho chvíle mi ponesu, ale trval na svém. Budeš mít, co chceš, pomyslel jsem si a táhl bratrance ke stanici. Tam už stálo značné množství lidí, takže jsme co chvíli padali z refíže do ulice. Auta se nám, nutno říci, mistrně vyhýbala. Pouze jednoho staříka táhla škodovka asi 15 metrů za sebou, ale on se nakonec přeci jen pustil a tak to dobře dopadlo. Z hovoru lidí jsem poznal, že žádná tramvaj už asi 80 minut nejela. Lumpové, křičel pán, který zřejmě pospíchal, ale jeho slova zanikla v hukotu přijíždějícího elektrického vozu. Řidič půl hodiny mačkal páčku, pak vstal a otevřel dveře ručně. Lidé se začali hrnout dovnitř a to tak silně, že zadními dveřmi zase vystupovali ven. Tomu říkám koloběh života, zvolal jakýsi muž. Toho se měl dožít Darwin. Průvočí se vstyčila v pokladně a lidem, kterým vydala jízdenku, procvakla kleštičkami levé ucho, aby si udržela přehled o tom, kdo platil. Pán těsně u dveří, který neustále úpěl, žádal poloviční jízdenku. Jak to poloviční, vždyť je vám nejmín 40, divila se průvočí. No jo, 40, ale nožičku a ručičku mám uskřípnutý venku. Na ta slova řidič otevřel dveře a výhybkovou tyčí vystrčil muže ven. Skaže takové, kteří narušují plynulou dopravu, nemá rád. Konečně jsme se rozjeli. Jona byl zřejmě vyděšen a šeptl mi, že chce ven. Máš, co si chtěl, prohlásil jsem tvrdě a prorazil hlavou okno, protože sebou tramvaj divně trhla. Průvodčí nás informovala, že vypadla kladka a zároveň nám prodala nové jízdenky, protože jsme přerušili jízdu. Řidič mínil, že je málo zabrzděno a posypal nás trochu pískem. Tlustý Jona se rozplakal. Vůbec mi ho nebylo líto, naopak se mu potěuchle radil. No prohlížej si krásy Prahy, bude ještě hůř. A bylo. Stará paní na nás ukázala prstem a pištěla. Darebáci, starýho člověka nepustí sednou. Upozornil se mi jemně, že celou cestu stojím na jedné noze a ještě ne na své. Stojí, stojí, ale kdyby seděl, stejně by nepustil, já je znám. Vřeštěla ta paní a udeřila Jonu deštníkem. Osobo, netlučte toho hocha, zastal se nás solidní pán. Vždyť to na něm zanechá následky. Vás asi tloukli denně, obořila se na něj dáma. Začala rvačka. Lidé se v obavách sunuli na druhou stranu. Tramvaj se naklonila a chvíli jsme jeli po dvou kolech. Rovnováhu udržovat, přikazoval řidič a zařadil zpátečku. Tím nastal opět přesun a tramvaj dopadla na všechny čtyři. Mělo by se střídat, jsme taky unavený, prohlásil malý dědeček a rozhlédl se po lidech, kteří seděli. Samozřejmě střídat, ozvalo se ze všech stran a stojící se vrhli na sedící. Chci vystoupit, dožadovala se jedna slečna. Stanice je zrušena, stavíme až na konečné, zněl řidičův alt. To je koloběh života, slečno, nezapomněl upozornit filozof. ale lidé už neměli myšlenky na filozofii a ušlapali ho. Nevím jak vy, ohlásil malý, asi tříletý chlapeček lidem, ale já se počurám. Musíš vydržet na konečnou, přikazovala mu matka. Konečně jsme tam byli. Lidé se vypotáceli z vozu a padali vysíleni do příkopu. Šedovlasý stařík si klekl a děkoval, že jízdu přežil.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ty se budeš divit, jo?
2: No.
1: A já jsem šla dneska rovnou...
2: Mluv to tam, nedejchej na mě.
1: Rovnou z práce domů.
2: To jsi to ale vzala nějak přes Aljašku, víš?
1: Ne, pojď. Počkej, Roberta, přiznal si, jdu ti domů a přes ulici...
2: No.
1: Mladík, jo?
2: No.
1: Krásnej, sportovní, 18-letý,
2: no.
1: A povídá mě, dívenko...
2: A co povídá?
1: Dívenko...
2: A pak jsi ho přivedla přes křižovatku, jo? Co?
1: Proč?
2: No jak to proč?
1: Proč?
2: To musel být slepej, když ti řekl dívenko.
1: Ale no, proč? Robert, počkej, po mně povídá. Dívenko, nešla byste ke mně domů na kafe? Já vám mám doma pravýho Renára.
2: Aha, kdo je to?
1: No to jsem právě taky nevěděla, tak jsem byla zvědavá, bo mi furt říkal, šla se mnou.
2: Ale já doufám, že víš, jak seš vykoval, že jsi nešla.
1: Ne, šla?
2: Jak to?
1: No určitě jsem šla, já se to pamatuju. Hele, já jsem mu říkala, já bych nešla, pane.
2: To je správný.
1: Pač, kdybyste byl sám, bych jsem se bála, ale když tam bude pan Renoir, možná, že se budu před ním. Možná, že se budu před ním stydět, jo?
2: No.
1: Ale půjdu, jo? No a tam jsem se ti zamilovala.
2: No, ale
1: no já jsem ti vůbec nevěděla, co dělám.
2: No takhle vůbec,
1: No ne, počkejte, já si piju kafe nebo borovičku.
2: He, jo, tak. Tak ty mě chceš, ona mi zase chce namluvit, že jsi byla s nějakým Renoirem, víš?
1: Lázinku, to je úplně mrtvej malíř.
2: Jak to?
1: Protože umřel.
2: Jo, on umřel, chudá.
1: Já jsem byla s Marcelem. Ten je ti vzdělaný. A krásnej. Něco takový, ale jako když se koukám na tebe, jo?
2: Ale, prosím tě.
1: No?
2: Ale, no.
1: Úplně pravej opak.
2: Ale jdi, prosím tě, jsi s tím pořád.
1: Roberte, Marcel, jo? Oči jako blesky.
2: No.
1: Jo? Svaly jako teda bouře, jo? Vlasy jako vám. A pusinku jako majovej deštník.
2: A spomínu, správně říká se deštík, ne deštník.
1: A jo,
2: tohle si mu všecko vyprávila, jo?
1: No,
2: takže to jsi mě uklidnila, pak to není vyznání lásky, to je předpověď počasí, tohleta. Majovej deštík, no. Ale hlavně nezamluvej to, kde jsi byla, to mě řekni, to mě zajímá, nedejchej na mě.
1: A já ti to neřeknu.
2: Proč bys mi to neřekla?
1: Protože já jsem teď na chvilku uražena.
2: No, jak to by dlouho trvá.
1: A pak ti to taky neřeknu, protože je to tajemství, já jsem byla v Barberíně.
2: Tak jaký to je tajemství, když mi říkáš, že jsi byla v Barberíně?
1: Já si to nechám pro sebe.
2: No, buď tak hodná. Tak ty jsi byla v Barberíně, jo? Tak teď ti poprvé dokážu, jaký máš příbuzný. Já jsem totiž všecky obtelefonoval, víš? A víš, co mi řekli? Každý jeden vedle druhého mi řekl, že jsi od nich právě odešla. Takový ty máš příbuzný.
1: No tak vidíš, jaký máme hodný příbuzný. A jsi na mě!
2: Já nic neříkal.
1: Já jsem proto taková takhle, já vyvádím, protože já by jsem nevyváděla, kdyby jsem nebyla takhle zklamaná.
2: Čím jsi zklamaná?
1: Ano, já jsem zklamaná.
2: Čím ty jsi zklamaná?
1: Ano, protože ty mi nedáváš tu pravou, poctivou a věčnou lásku.
2: Jakou?
1: Pravou, poctivou a věčnou.
2: Věčnou lásku za 5000 korun měsíčně, co mi dáváš na domácnost?
1: Ano.
2: Čistou lásku. Ha, je.

Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, abyste trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abyste to všechno viděli. To je náš Joška, víte, že

Dali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychrtlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují? Mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustých strefuje. Teď nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je. Protože vy prostě, hele, chcete... Kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Teď to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je... Ví, že už nemusí dělat další děti, to už má vlastně hromadu dětí do... V tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával... Všichni lidi by měli být tlustí, protože tlustí lidi nezávidějí. Tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem. Nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami se sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval. On nosil vysoký boty a teď vždycky on vypadal, když si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na dech si. A zase ke... Na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj. Ten si zavázoval levu a maminka ho se zadu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku, nejsou hysterický. My jsme jednou stali všichni vytřeštěni a tatínek jediný klidný s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barák. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo na té, v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, jestli ten barák skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec šel tam, teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být jedičný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, okrát holky mají prsa. A všichni už všichni znali.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem, to pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo? Halo? A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo? Tady je člověk. Halo, já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek staté.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A teď může přijít zase jedině klasické dílo Šimka Grossmana. Tentokrát je s názvem Jak jsme převzali dům do společné péče nájemu. Náš dům, pěkný třípatrový, držel kapitalista chamtivec ve svých drátech hezky dlouho. Až nás to jednoho dne přestalo bavit a na národním výboru jsme ho řádně proprali, pokutu mu uložili a do maringotky v Chuchvírovi stěhovali. A žili jsme si dobře, ale v hloubi našeho domu, to jest v suterénu, bujel vřet. Tam žila domovnice Čujová, kapitalistova přisluhovačka. Když jsme si ji sabotérku přizvali do schůze, zasmála se sojičím smíchem a předsedu uličního výboru prohnala mokrým hadrem k půdě, že nanesl na holinách do domu bláto. Přirozeně to byla pomluva, protože předseda chodí bos i do divadla. Naše trpělivost snese hodně, ale když jsme poznali, že klipy členů SČSP pomazané něčím velmi ošklivým, má také na svědomí ona suterénní baba. Rozhodli jsme se jednat. Důvěrník nejprve, jak jsme se dohodli, ji pranířoval velmi jemně na nástěnce ve druhé etáži takto. Soudružko správcová, sdělujeme vám, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Básník Oranice považoval důvěrníkův verš za příliš krotký a připsal proto pod něj azbukou. Bába Jága adin chuj, vybrosím jího závkra v hnuj. Jenomže na zítří našli občané básníka u půdičky tak pomazaného, že zcela zapomněl na úderný verš. I hned jsme zvolali novou schůzi, kterou vedl velmi chytrý propagandista Peška a ten vymyslel geniální návrh. Pozvali jsme domovnici do schůze, kde ji Peška objal a předal rudou standardu za zásluhy a odznak rovněž rudý, i když ne tak intenzivně, nejlepší pracovnice bloku. Doufá totiž propagandista šikovný, že babice zmodrá jak slíva a pukne vsteky. Stalo se však něco jiného. Čujová při doteku hebké látky praporečku zdíhla a slza dojetí jí spola zalila oko. Byla jsem slepá, soudruzi, zavila bolestně. Ale ukázali jste mi, kde je mé místo. Pravda, buržuj zazobaný může mě omámit dary či medovou řečí. Ale vy jste mi vlili do srdce novou mízu. Jsem jedna z vás, jsem proletářka, říkejte mi ano. Všichni jsme plakali. Propagandista Peška náhle povstal, nasál vzduchu a vyhrkl. Soudruzi, přiznám se, do dneška jsem nevěřil ve vítězství naší věci a písemným stykem s čínským rikšou Tu Nungem zdržoval zatím vrátka stále otevřený. Jakmile Ferda vstoupil do mraveniště, všechny ladničky...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Samozřejmě my jsme potom do té hry Romeo a Julie vstoupili jako stafáž taky a zažili jsme tam spoustu s Frantou dalších krásných věcí, ale Franta odjel tehdy na turné. Odjel na takovou zájezdovou šňůru po Evropě, kde vystupoval se svými siláckými kousky a v té šňůře, pokud si dobře pamatuju, vystupovali ne nějací zrovna Nýmandi, tam byl Peter Ustinov, myslím si, že i Muriel Mathieu a další. Oni přijeli jednou do Cel am See, takového horského rakouského střediska. A oni na to, ti Rakušani byli velmi pyšní, že tam mají takové horské oko. Říkali, tady je nejstudenější voda, jaká vůbec existuje. A vy, říkali, pane Tiger, protože on měl na těch propagačních materiálech napsáno Boris Tiger, měl tam napsáno, že byl odkojen lední medvědicí a že ho našli na plovoucí ledové kře. Vy, pane Tiger, vy byste se vykoupal v tom našem horském oku? A Franta říká, proč ne? Tak jsem ti tam člověče hopnul do těho, to zasyčelo. A já jsem pochopil, že ti umírám, člověče. Já jsem si normálně kymácel beznadějně teda po to hladino, jo. Naštěstí ti mě to vykymácelo nahoru, já jsem tak beznadějně udělal na to hladino hep. Oni pochopili, že je konec, tak mě vytáhli, řvali bravo a házeli na mě ty 100 šilinkový bankovky a já je ty vole nemohl sbírat, pač jsem byl úplně tuhý. No a když se František vrátil z tohohle turné zpátky do Brna, tak uviděl na plakátě Romeo a Julie, tak si řekl, aha, hraju a šel do divadla. No a tam se do jeho kostýmu oblíkal někdo úplně jiný a Franta říká, ty seš kere, poslouchej. A on říká, já jsem herec z tohoto souboru a zatímco jste tady nebyl, tak jsem to za vás musel zaskočit. To je celkem pochopitelné. No to je pochopitelný, že jo. Ale že seš taková sušinka, koukám, čověče. Ty tam taky ohýbáš železo? Ne, já ohýbám nikl a hliník. Jo, takhle, no tak to nic, no. A koupil si na večer celou první řadu s kamarádama. A ve chvíli, kdy ten kolega, co to za něho zaskočil, ohýbal ten nikl a hliník, tak se Franta postavil a oznámil publiku. Profesionální šmečko na lidi ohýbá nikl a hliník. A lidi se strašně bavili a ta hra dostala úplně jiné rozměry. Takovýchhle piškuntálí Franta navyváděl celou spoustu a já jsem ho za to miloval a obdivoval. Já jsem potom měl možnost delší dobu sledovat tohle to všecko zblízka, vlastně sledovat to, jak to vzniká, protože my jsme s Frantíkem bydleli na všech zájezdech s divadlem na provázku, kdy jsme jezdili se hrou komedie dell'arte na nejsexuálnějším pokoji číslo 325, který Franta obsedl tolika historkama, že já už jsem skutečně věřil, že se to tam stalo. A musím říct, že jsem nebyl sám.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: I think they can make it a better place.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

všechem vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: Diamond Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké středeční ráno. Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké.
2: Co se děje v kraji?
3: Za dva měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Jsme uprostřed týdne hezké

0: Ráno po zprávách s Katkou a nás čeká středeční ranní vysílání Rádia Jihlava. Jestli budete s námi, budeme jenom rádi, už jsme všechno připravili, ať se skvěle poslouchá. Hezký den a dobré ráno přeje Zbyněk Loucký.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Skončil letní režim MHD. Městská hromadná doprava se po letní pauze od 1. září vrátila k běžnému provozu. Cestující ale musí ještě počítat s několika dočasnými omezeními kvůli pokračujícím opravám silnic. Změny čekají linky D, F a 10. Od úterka se rozjeli všechny spoje určené pro dny školního vyučování a část linek se vrací na své obvyklé trasy. Linky 2 a 12 od 1. září opět jezdí po své standardní trase a znovu obslouží zastávky na Brněnské ulici. Linka 4 dostala novou zastávku v Havlíčkově ulici mezi hlavním nádražím a viaduktem směrem do Hruškových dvorů. Dočasné omezení zůstává na linkách D a F. Obě linky jezdí pouze jednou za hodinu. Na konci září se vrátí ke standardnímu půlhodinovému intervalu. Nové jízdní řády platné od 1. září najdete na webu dopravního podniku města Jihlavy v sekci změn jízdních řádů. Šťastné cesty!

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Připraveno už je dnešní kalendárium s datem 2. září rok 1941. Americká akademie filmového umění a věci nechává patentovat sošku Oscara, kterou vyznamenává nejlepší výsledky filmové tvorby minulého roku. Pojďme se podívat do roku 1957. To byla do oběhu uvolněna nová mince o nominálu 1 koruna československá podle návrhu Marie Uchytilové. Platit bude tahle mince až do roku 1993. V roce 1991 po 20 letech byly obnoveny 9. třídy základní školy. Mimochodem poslední dobou se zase mluvilo naopak o jejich zrušení. Rok 2018, požár brazilského národního muzea v Rio de Janeiro zničil kolem 20 milionů předmětů, včetně archeologických nálezů a historických památek. Už se díváme na narozeniny. V roce 1954 se narodil český premiér Andrej Babiš, v roce 1964 americký herec Keanu Reeves a v roce 1966 mexická herečka a modelka Salma Hayek. Pěkný den, přeje Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Starý lord přijde večer domů a sluha mu pomáhá z kabátu a polohlasem říká: tak co ty, starý krokodýle, zase si byl v baru nasávat a koukat po hezkých holkách, co? A lord říká: nikoliv, Jamesy, dneska jsem si byl koupit nový naslouchací přístroj.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Vrtnice je od září opět průjezdná. Dopravní omezení na silnici skončilo. Od 1. září je hlavní tah mezi Jihlavou a Třebíčí opět průjezdný. Doprava vede po částečně dokončených napojeních. Bez uzavírky by nebylo možné vybudovat odpovídající a bezpečné komunikace. V následujících týdnech nelze zcela vyloučit drobnější krátkodobá omezení. Dopravní omezení ze směru od Jihlavy i od Třebíče si vyžádaly práce na napojeních budoucího obchvatu Vrtnice. Kraj Vysočina ho staví jako návozovou trasu pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent pro elektrárnu Dukovany. Nová komunikace však nebude sloužit pouze přepravě těchto nákladů. Po dokončení obchvat odvede hustou dopravu z centra Vrtnice na moderní kapacitní komunikaci.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Posloucháte Rádio Jihlava a my už míříme za dětmi. Holky a kluci, naše zlatíčka. Máme pro vás teď jednu jednoduchou otázku, ale možná je taky velmi těžká. My se vás ptáme, proč stárneme?
2: Protože aby to mimino tam nemohlo dýchat a nemohlo by jim moc narůst.
3: Takže aby jsme byli dospělí a měli jsme děti.
4: Protože tak bychom se nedočkali toho, třeba já se těším do školy a ještě tam nejsem. A rostu, kdyby jsem nerostla, no tak by jsem se do toho těšila a někdy by jsem už tam nebyla.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji pěkné ráno. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to včera oznámil a označil to za další právní riziko spojené s případem.
4: Jihlava aktuálně.
5: Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 630 dětí, které včera ve škole nastoupily do první třídy. Žáků prvních tříd je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc

0: než loni. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v Česku. Rozhodnutí předvolat velvyslankyni navazuje na včerejší tiskovou konferenci, při níž Německo oficiálně přisoudilo odpovědnost Rusku za srpnový hybridní útok na letiště Lipsko-Hale. Srbské a italské volejbalové hvězdy mohou po vyřazení českého týmu přilákat fanoušky na dnešní čtvrtfinále mistrovství Evropy. Závěrečný hrací den v Brně předtím, než se postupující týmy přesunou do Istanbulu, táhne také soubojem elitních univerzálek.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pojďme se po zprávách dostat do druhé hodiny dnešního vysílání ve středu na Rádiu Jihlava. Ať se skvěle poslouchá a hlavně dobré ráno a hezký den přeje Zbyněk Loucký. Tady Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Prostředek týdne a dnešní středa a už vás zveme na Slavkovic koncert u Maringotky, a to dnes večer v 18 hodin. Maringotka Jihlavská, skvělý večer, pohodová hudba, Slavkovic. Léto už se pomalu chýlí, ale na Maringotce to jede dál.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Dobrý den, hezké ráno a příjemný prostředek týdne a taky dnešní středu s datem 2. září. Kdo je dneska v kalendáři? Je to ženské jméno Adéla. Přejeme všechno nejlepší a mimochodem dneska je taky světový den kokosu. Pěkné ráno, zdraví vás Rádio Jihlava, ať se skvěle poslouchá. Posíláme další hity.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ta se paní Novotná manžela. Pepo, kde se tady vzalo tolik prázdných flašek? Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Na sídlišti Polní přibydou nová parkovací místa. Jihlava připravuje úpravu parkování na části sídliště Polní. Projekt rozšíří stávající parkovací plochy, vzniknou nová stání a upraví se také navazující komunikace. Projekt zahrnuje úpravu stávajících zpevněných i nespevněných ploch, které dnes slouží k parkování vozidel. Součástí bude jejich vydláždění nebo vyasfaltování a také vybudování nových parkovacích míst v přilehlé zelení či v místech po přeložených chodnících. Cílem je zvýšit kapacitu parkování a zlepšit podmínky pro obyvatele této části sídliště. Parkování není nikdy dost, hezký den.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Yeah.

0: Dobrý den, společnost vám dělá rádio Jihlava, posloucháte naše hity a právě teď také přidáváme velmi rádi ve středu prostřed týdne moto pro dnešní den. Už k vám pluje, jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Mějte se moc hezky, prožijte pěkný středeční den a příjemný poslech vám od mikrofonu rádia Jihlava přeje Zbyněk Loucký.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: máš extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké středeční ráno. Vláda v pondělí schválila návrh se snížením podpory v nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Maximálně má činit 60% průměrné mzdy místo 80%. Snížit se má i při rekvalifikaci či pro rodiče malých dětí a ty, co v poslední době pečovali o blízké.
4: Co se děje v kraji?
5: Za dva měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Do Česka se už vrátili oba vrtulníky, které pomáhali zhruba týden v Srbsku s hašením požáru v přírodě. Situace v zemi se zlepšila a srbská strana oznámila, že další leteckou podporu nepotřebuje. České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, s vámi v tuhle chvíli už ve studiu Peťa Hlávková. Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického, více za okamžik. I'm no

Jihlava dokončila opravu bazénu krytého Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965 a veřejnosti začal sloužit už včera. Teď další hity.

0: sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: poněkud chytřejší než rádio.
1: Máte rádi takzvané krabí tyčinky, ačkoliv by název naznačoval, že má spotřebitel co dočinění s výrobkem z mořských plodů, tak je opak pravdou. Běžně dostupné krabí tyčinky neboli surimi, jak se jim říká v rodném Japonsku, zpravidla neobsahují ani gram krabího masa. Dokonce i v zemi původu jde o pouhý obchodní název a hlavní surovinu tvoří maso ryb, které svou chutí připomíná korýše. Ovšem, zatímco v originální japonské verzi deklarované ingredience skutečně naleznete, ve složení těch tuzemských zpravidla figurují v množství nižším než 40%. Navíc jde o rozemleté zbytky s minimální nutriční hodnotou. Mezi ostatní přísady pak patří škrob, cukr, vaječné bílky, rostlinný olej, stabilizátory, aromata a další chemické přísady. Přičemž nechybí ani nezbytné barvivo, které vytvoří charakteristický červený odstín. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMSky, a to ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Plantkart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kauflandkart Extra. Kaufland.
2: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezkou středu. Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu.
4: Jihlava aktuálně.
5: V Jihlavě letos vznikne Alej svobody věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Do společné výsadby 90 stromů se může zapojit také veřejnost. Registrace účastníků na webu Nadace partnerství už začala. Samotná akce se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala přes 3000 obětí. Počet nakažených na konci srpna přesáhla hranici 6000 lidí. Smrtnost se tak přibližuje 50%, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne téměř každý druhý nakažený. Velký podíl obětí tvoří malé děti.
4: Sport.
5: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
4: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník. Více za okamžik.
4: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak lunský sníh.

dobře. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

Krásné ještě stále dopoledne z rádia Jihlava přejí pořadatelé Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava hledají majitele objektu, který by mohl vyzdobit rumunský výtvarník Dan Perjochovský. Jeho dílo má být dárkem Jihlavě, kde se přehlídka letos po 30. uskuteční. Vedle uměleckého díla si festival své výročí připomene i hodinovým filmem s pracovním názvem Jihlava 30, jehož režisérkou je Andrea Slováková. Přehlídka se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Teď už další muzika. We'll be right back.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava, základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště, tak více o tom za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Využívat ho začne i 36 dětí, které ve škole nastoupily do první třídy. Žáků prvních tříd je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc než loni. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: hračky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval Ministerstvu spravedlnosti. Úřad to označil za další právní riziko spojené s případem. V kauze jsou obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
2: Jihlava aktuálně.
3: V rámci dožínkového jarmarku se v sobotu na Masarykově náměstí představí regionální výrobci, chovatelé a včelaři. Připraven je také hudební program, ukázky zemědělské techniky, tradiční řemesla i aktivity pro děti. Tento den se také otevřou veřejnosti památky v rámci 36. ročníku Dne otevřených dveří památek. Dva lidé dnes ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět.
2: Sport.
3: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj zaplatil 125 milionů liber, tedy 3,53 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Krásné středeční dopoledne, tentokrát s datem 2. září. Po včerejší školní premiéře, dneska už to bude ve školách trošku vážnější. No ale tady na Rádiu Jihlava naopak, v naprosté pohodě, budeme pokračovat dalším vysíláním s Fugasem. Teď je krátce po 11. hodině a tak se do toho můžeme rovnou pustit. No a co se dnes všechno dozvíte? Třeba to, že vedra to zatím v Evropě nevzdávají. A taky, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě spoustu dalších informací zajímavých.

0: zajímavostí a zábavy. To všechno na vás čeká. Tak přeji dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned za vámi posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a připraveny jsou pro vás právě teď čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Snad jednou budeš číst můj vzkaz vlávy, srdce potopí.
0: Zpěvačka Lucie Vondráčková snad překročila meze lidských možností, a to doslova. Její krokoměr totiž za jeden jediný den zaznamenal neuvěřitelných 89 624 kroků. Když se toto číslo převede na vzdálenost, vychází z toho podle délky kroku přibližně, že nachodila 55 kilometrů.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Jak to chutná.
0: Nejen Ivan Mládek se loučil s trumpetistou a swingovým kytaristou Víťou Markem. Mezi rodinnými příslušníky byl i Vojta Dyk. Odchod blízkého člena rodiny ho viditelně zasáhl a během obřadu jen velmi těžko skrýval emoce.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Pěvačka Charlotte Gotová se letos naplno a po hlavě pustila do pěvecké kariéry. Ani ona ale během léta nezapomíná na odpočinek. Fanoušky tak v uplynulých dnech mohla potěšit dalšími fotografiemi z cest po světě. No a sebevědomí na nich rozhodně nechybí.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? No, ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Krásný středeční den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je 2. září a tak se pojďme podívat, jak to vypadá s letošním létem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Září by mělo být v Česku podle předpovědí většinou s nadprůměrnými teplotami. Zároveň to zatím nevypadá ani na moc deště. Nejteplejší a nejsušší by mohl být hned ten první zářijový týden. No jinými slovy, léto nekončí.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte středeční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Hele, ty už zase chlastáš to víno?
0: Ale ne, to mám na vaření.
2: Aha, tak to jo. A co vaříš?
0: Hranolky.
1: Naslyšenou u další pohádky.
3: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Vítejte u zpráv. Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Dokončuje kvůli tomu novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim.
7: Co se děje v kraji?
8: Letošní letní prázdniny byly pro záchranáře na Vysočině historicky nejvytíženější. Posádky během července a srpna uskutečnily 9541 výjezdů, což je nejvíce za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali o 553 výjezdů. Záchranáři ošetřili 7577 pacientů. Vrtulník letecké záchranné služby vzlétl ke 172.

0: 9 událostem. Výrazně přibylo také případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Kvůli zřejmě úmyslně způsobenému zkratu na rozvodně v Bergheimu na západě Německa bylo ze sítě odpojeno 5 bloků 2 elektráren v jejím okolí. Dodávky elektrické energie to neohrozilo. Zkrat v rozvodně někdo způsobil včera večer. Policie zatím nezdělila jeho přesnou příčinu. Případ ale vyšetřuje jako úmyslný trestný čin. Sport. Na tenisovém US Open se dnes odpoledne představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lahečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šárifové, kde vede po prvním setu 6-1.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme tady, dámy a pánové, pravé poledne, tak dobrou chuť, jestli právě obědváte. Já vás vítám při středečním poslechu Rádia Jihlava. No a už za chvilku vás čeká další recept. Jaký? No, vydržte, poslouchejte Rádio Jihlava a za chvíli vám ho prozradím. Taky se podíváme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak, hezké poledne a posílám další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava 101.

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. Když máme poledne, tak mám pro vás další recept. Dneska to bude hermelín s grilovanou cuketou. Cuketu omijeme i se slupkou nakrájíme na plátky silné přibližně 5 mm. Lehce je osolíme a necháme 10 minut vypotit. Poté je osušíme papírovou útěrkou. Česnek oloupeme, nasekáme na drobno, čili papričku omijeme, odstraníme šťopku a nakrájíme na drobno. Plátky cukety pak potřeme olejem, opepříme a podle potřeby osolíme. Položíme je na teflonovací grill a grillujeme na středním žáru přibližně 5 minut z každé strany. Na grill položíme obalovaný tácek bez otvorů a jeho dno potřebujeme olejem. Přidáme česnek a krátce ho orestujeme, dokud se nerozvoní. Přidáme chili papričku a ogrilovanou cuketu a opékáme ještě jednu minutu. Tácek pak sejmeme z grillu a do cukety vmícháme sezamová semínka. Do 3 lžic oleje přidáme podle chuti chili koření a sůl. Hermelíny položíme jednotlivě na obal a ze všech stran potřeme ochuceným olejem. Každý pevně zabalíme. Balíčky pak položíme na grill s pojem nahoru a grillujeme na středním žáru 10 až 15 minut. V polovině grillování je pak otočíme. Hotové hermelíny opatrně rozbalíme, no a hned můžeme podávat s grilovanou cuketou. Doplnit je můžeme ještě grilovanou zeleninou nebo bramborami.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 2. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Brněnská ulice mezi Okružní a Heleninem je od včerejšího odpoledne opět průjezdná. Třetí etapa velké krajské opravy průtahu je tak dokončena.
2: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, polední program Rádia Jihlava s Fugasem a dneska máme druhého za září. Tak se pojďme podívat, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Jsou to Adéla, Absolon a Axel. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Čeští muži se i kvůli lepšímu systému preventivních prohlídek nechávají častěji testovat na rakovinu prostaty. Za poslední 2 roky test podstoupilo 57% mužů mezi 50 a 69 lety. 2000 nádorů se tak podařilo odhalit včas. Až 1/3 lidí s podezřením na nádor ale nedorazí na následnou prohlídku a riskuje ohrožení života, stejně jako tisíce dalších, kteří se netestují vůbec.
2: Jihlava aktuálně.
3: Jak správně reagovat v situaci, kdy jde o život novorozence a rozhodují vteřiny, poradí speciální kurz první pomoci, který se uskuteční v úterý 15. září v Jihlavské nemocnici. Je určen rodičům, prarodičům, chůvám i dalším osobám, které pečují o novorozence. Účast je zdarma. Vzhledem k omezené kapacitě je však nutná předchozí registrace. Francouzská politická scéna zažívá velké překvapení. V zemi s koncem léta začala kampaň před prezidentskými volbami, které proběhnou na jaře příštího roku. Hlavní souboj se aktuálně vede o to, kdo se ve druhém kole postaví představitelce krajní pravice Marine Le Penové. Ta se do klání o post zapojila bez ohledu na své odsouzení za zpronevěru veřejných peněz.
2: Sport.
3: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v 5. přípravném utkání 4. vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. No a dneska konkrétně se podíváme na Charlotu Gotovou. Více pro vás budu mít už za malou chvíli.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými

0: odpověď skrytá.
1: Nové fotky zpěvačky Charlotte Gottové. Sebevědomí jí rozhodně nechybí. Vítejte v bulvárním okénku. Zpěvačka Charlotte Gott se letos naplno a po hlavě pustila do pěvecké kariéry. Ani ona ale během léta nezapomíná na odpočinek. Fanoušky tak v uplynulých dnech mohla potěšit dalšími fotografiemi z cest po světě. Nemá problém si obleknout poměrně odvážné šaty. No a nejnovější snímky také opět dokazují, že její velkou vášní je opravdu i cestování.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař. Pane Nováku, už brzo vás propustíme. Jo, a kdy to bude? No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na vlnách 101.1 FM. Máme dneska 2. září. Pojďme se teď mrknout, kdo se nám kdy právě 2. září narodil. Tak třeba hokejista Petr Hubáček, malíř Martin Zálešák, herec Ladislav Potměšil, ale taky třeba americká herečka Salma Hayek. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 2. září. Ale čas ten nás už dohnal do doby, kdy se s vámi musím loučit, protože přichází moje kolegyně Katka a ta vám bude dělat milou společnost celé následující 2 hodiny. No a pak se sem vrátím zase já. Tímto vás také zvu. Do té doby, čau vás, Fugas.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou středu. Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě letos vznikne Alej svobody věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Do společné výsadby 90 stromů se může zapojit také veřejnost. Registrace účastníků na webu Nadace partnerství už začala. Samotná akce se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala přes 3000 obětí. Počet nakažených na konci srpna přesáhla hranici 6000 lidí. Smrtnost se tak přibližuje 50%, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne téměř každý druhý nakažený. Velký podíl obětí tvoří malé děti.
0: Sport.
1: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Za dva měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Podrobnosti za chvíli.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Víme, že za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? Stoprocentně. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: Hit za hitem z rádia Jihlava pro váš lepší den a taky více o tom, že základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má opravené hřiště. Další podrobnosti už za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava, pěkný den vám všem. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka v Jihlavě má upravené hřiště. Využívat ho začne i 630 dětí, které ve škole nastoupily do první třídy. Žáků prvních tříd je letos v kraji Vysočina podle krajského úřadu 6035, asi o 100 víc než loni. Teď ale zpátky k hitům. Rádio Jihlava přijme pohodový den.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Halo, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
6: fakt hrnky,
5: flešky, kufříky, vyměním za kuponky, škola volá.
7: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
8: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
9: Přeji hezký den. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval Ministerstvu spravedlnosti. Úřad to označil za další právní riziko spojené s případem. V kauze jsou obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
8: Jihlava aktuálně.
9: V rámci dožínkového jarmarku se v sobotu na Masarykově náměstí představí regionální výrobci, chovatelé a včelaři. Připraven je také hudební program, ukázky zemědělské techniky, tradiční řemesla i aktivity pro děti. Tento den se také otevřou veřejnosti památky v rámci 36. ročníku Dne otevřených dveří památek. Dva lidé dnes ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět.
8: Sport.
9: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj zaplatil 125 milionů liber, tedy 3,53 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
8: Rádio Jihlava.
10: 101.1 FM.
8: Jsme tady s vámi.
11: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Víme, že Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rušického. Víc informací během chvíle.
8: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Jihlava dokončila opravu krytého bazénu Evžena Rošického. Rok trvající rekonstrukce stála 88 milionů. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965. Veřejnosti slouží od tohoto týdne. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme krásné odpoledne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jeho manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Pěkný den vám všem, díky, že ladíte rádio Jihlava. Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Krajská rada doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace jejich zřizovatelem nyní kraj by měly dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoct i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platu, o kterém na jaře rozhodla vláda. Teď ale před námi další hity Rádia Jihlava. Mějte hezký den.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: i celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy, z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Ministerstvo spravedlnosti chce přísnější tresty za zločiny spáchané v opilosti nebo pod vlivem jiných návykových látek. Dokončuje kvůli tomu novelu trestního zákoníku, kterou chce představit na podzim.
1: Co se děje v kraji?
2: Letošní letní prázdniny byly pro záchranáře na Vysočině historicky nejvytíženější. Posádky během července a srpna uskutečnily 9541 výjezdů, což je nejvíce za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali o 553 výjezdů. Záchranáři ošetřili 7577 pacientů. Vrtulník letecké záchranné služby vzlétl ke 179 událostem. Výrazně přibylo také případů alergických reakcí pobodnutí hmyzem. Kvůli zřejmě úmyslně způsobenému zkratu na rozvodně v Bergheimu na západě Německa bylo ze sítě odpojeno 5 bloků 2 elektráren v jejím okolí. Dodávky elektrické energie to neohrozilo. Zkrat v rozvodně někdo způsobil včera večer. Policie zatím nezdělila jeho přesnou příčinu. Případ ale vyšetřuje jako úmyslný trestný čin.
1: Sport.
2: Na tenisovém US Open se dnes odpoledne představí 5 českých zástupců. Linda Nosková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Jiří Lahečka budou bojovat na betonových dvorcích v New Yorku o postup do 3. kola. Nikolu Bartuňkovou pak čeká dohrávka úvodního kola proti Egypťance Šárifové, kde vede po prvním setu 6-1.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Tak máme, přátelé, krátce po 16. hodině a na rádiu Jihlava je s vámi už opět Fugas a společně můžeme pokračovat v tom našem odpoledním srpnovém vysílání. Je totiž středa, máme 2. září a vy jste, doufám, že dobře naladěni a v dobrém rozpoložení a také připraveni k naslouchání vln 101.1 FM. Během mého dnešního odpoledního vysílání se třeba dozvíte, co dělat na počátku září na zahradě. Nebo si řekneme, že situace pro houbaře se nám zlepšila. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava počkejte, nenechte si je ujít a já všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: 101.1 FM, vaše jednička z českých

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Vysočina patří mezi tři nejlepší houbařské kraje v České republice. Žďárské vrchy a Jihlavské vrchy mají rozsáhlé jehličnaté a smíšené lesy s ideálními podmínkami pro hřib smrkový, kováře, klousky a václavky. Vysočina má dlouhou houbařskou tradici. Místní obyvatelé sbírají kvalitně a v rozumném množství. Mnoho oficiálních houbařských lokalit funguje desítky let. Pokud byste ale vyrazili na první houbařský výlet v životě, pak Vysočina je určitě dobrá volba.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: Lidové středeční odpoledne při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Zahrádkářský servis. Počátek září je obdobím, kdy je na zahradě stále čas na různé práce. Zahrada doslova překypuje úrodou, a to jak letními plodinami, tak zimními zeleninami. Je důležité, aby rostliny měly dostatek vláhy a tepla, aby mohly vytvořit nové kořeny a připravit se tak na podzim. Zahrádkářský servis.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Posloucháte středeční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Ruský ministr přijel na summit G20 řešit biznis. Místo toho ale dostal ultimátum. Žádné ekonomické úlevy pro Rusko ani dohody o dalších otázkách, dokud Moskva neukončí svoji válku na Ukrajině. Takový vzkaz předal v pondělí americký ministr financí Scott Bessett svému ruskému protějšku Antonu Siluanovovi. A proč?
1: Protože tak je to správné, co Ruzi. Tak to má být.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: kufříky, flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Čeští muži se i kvůli lepšímu systému preventivních prohlídek nechávají častěji testovat na rakovinu prostaty. Za poslední dva roky test podstoupilo 57% mužů mezi 50 a 69 lety. 2000 nádorů se tak podařilo odhalit včas. Až třetina lidí s

0: Začala kampaň před prezidentskými volbami, které proběhnou na jaře příštího roku. Hlavní souboj se aktuálně vede o to, kdo se ve druhém kole postaví představitelce krajní pravice Marine Le Penové. Ta se do klání o post zapojila bez ohledu na své odsouzení za zpronevěru veřejných peněz.
1: Sport.
0: České basketbalistky zvítězily v Berlíně v generálce na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64 a připsali si v pátém přípravném utkání čtvrté vítězství. Nejlepší střelkyní týmu byla se 16 body Petra Malíková. Do turnaje vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné středeční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak máme krátce po 17. hodině a pokračujeme v našem odpoledním vysílání. No a už za chvilku si dáme třeba letní servic. Více se dozvíte za okamžik, tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím poslouchejte další hity, které vám rádo servíruje Rádio Jihlava.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Do Evropy míří další vlna veder a zase čtyřicítky. Nadprůměrné teploty by mohly být o víkendu na většině kontinentu. Evropa přitom už letos v létě zažila extrémní vlny veder, které přepsaly i řadu teplotních rekordů. Velmi teplý vzduch se teď momentálně nachází nad severní Afrikou, kde měli v minulém týdnu až skoro 50 stupňů. No a tento teplý vzduch by se v průběhu týdne měl začít dostávat i do Evropy.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

0: Hezké odpoledne vám z vln 101.1 FM za celé rádio Jihlava přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Rajská jablíčka patří mezi nejoblíbenější druhy zeleniny, ale jejich přínos ten sahá daleko za hranice kulinářského využití. Stále více výzkumů naznačuje, že pravidelná konzumace rajčat může prospívat zdraví jater, chránit je před nadměrným ukládáním tuku a podporovat jejich správnou funkci. Poslední výzkum navíc ukázal, že mohou být také lékem proti stučnění jater.
2: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu? A to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: V Tetě pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jste dobře naladěni na 101.1 FM a právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvačka Lucie Vondráčková snad překročila meze lidských možností, a to doslova. Její krokoměr totiž za jeden jediný den zaznamenal neuvěřitelných 89 624 kroků. Když se toto číslo převede na vzdálenost, vychází z toho podle délky kroku přibližně, že nachodila 55 kilometrů.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Jak to chutná.
0: Nejen Ivan Mládek se loučil s trumpetistou a swingovým kytaristou Vítou Markem. Mezi rodinnými příslušníky byl i Vojta Dyk. Odchod blízkého člena rodiny ho viditelně zasáhl a během obřadu jen velmi těžko skrýval emoce.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Zpěvačka Charlotte Gotová se letos naplno a po hlavě pustila do pěvecké kariéry. Ani ona ale během léta nezapomíná na odpočinek. Fanoušky tak v uplynulých dnech mohla potěšit dalšími fotografiemi z cest po světě. No a sebevědomí na nich rozhodně nechybí.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
2: Rádio Jihlava, 101.1

0: Zmrdina.
1: Co tady blbneš?
0: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
0: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
10: Přeji hezkou středu. Policejní odborníci dnes exhumují ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje možnou vraždu.
9: Jihlava aktuálně.
10: V Jihlavě letos vznikne Alej svobody věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Do společné výsadby 90 stromů se může zapojit také veřejnost. Registrace účastníků na webu nadace partnerství už začala. Samotná akce se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala přes 3000 obětí. Počet nakažených na konci srpna přesáhl hranici 6000 lidí. Smrtnost se tak přibližuje 50%, což znamená, že tomuto virovému onemocnění podlehne téměř každý druhý nakažený. Velký podíl obětí tvoří malé děti.
9: Sport.
10: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
9: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.

0: Posloucháte podvečerní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: Kriminalisté dopadli pachatele několika krádeží. V úkrytu ho našel policejní pes. Muž se snažil schovat v dílně, kde se zamkl a dokonce vlezl do šachty pod železný poklop. Policejní pes ho uprostřed noci ale našel. Strážci zákona následně použili hrozbu namířenou střelnou zbraní a pouta. Obviněný pak skončil ve vazbě.
1: Policie Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva důchodci zvoní u dveří. Dobrý den, pane, vybíráme na domov důchodců a rádi bychom se vás zeptali, jestli byste nám něco nedal. Ale s radostí, pánové, moji tchýni.

Nové fotky zpěvačky Charlotte Gottové. Sebevědomí jí rozhodně nechybí. Vítejte v bulvárním okénku. Zpěvačka Charlotte Gott se letos naplno a pohlavě pustila do pěvecké kariéry. Ani ona ale během léta nezapomíná na odpočinek. Fanoušky tak v uplynulých dnech mohla potěšit dalšími fotografiemi z cest po světě. Nemá problém si obleknout poměrně odvážné šaty. No a nejnovější snímky také opět dokazují, že její velkou vášní je opravdu i cestování.

101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte středeční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 2. září a právě na toto datum se teď budeme podívat do pražského Klementýna. Tak zatím nejtepleji bylo 2. září v roce 1781, kdy bylo 31,5 stupně. Nejstudenější 2. září bylo v roce 1959, kdy bylo jenom 7 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,2. Dámy a pánové, pro dnešek je to úplně všechno, co jsem si pro vás připravil a vyčerpal, tudíž se s vámi loučím, přeji vám hezký zbytek středečního večera i noci strávené s Rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. Do té doby, čau bas fugas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský, jeden z hlavních aktérů bitcoinové kauzy, odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval Ministerstvu spravedlnosti. Úřad to označil za další právní riziko spojené s případem. V kauze jsou obžalovaní také bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
0: Jihlava aktuálně.
1: V rámci dožínkového jarmarku se v sobotu na Masarykově náměstí představí regionální výrobci, chovatelé a včelaři. Připraven je také hudební program, ukázky zemědělské techniky, tradiční řemesla i aktivity pro děti. Tento den se také otevřou veřejnosti památky v rámci 36. ročníku Dne otevřených dveří památek. Dva lidé dnes ráno utrpěli lehká zranění při výbuchu neznámého předmětu v pasáži nedaleko hlavního vlakového nádraží v jihoněmeckém Augsburgu. Policie následně na nádraží objevila další neznámý předmět.
0: Sport.
1: Záložník Enzo Fernandez odešel z Chelsea do Manchesteru City, který za něj zaplatil 125 milionů liber, tedy 3,53 miliardy korun. Argentinský fotbalista tak vyrovnal přestupový rekord anglické ligy.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zase střílejí do lidí, naštěstí v cizích krajích. U nás všechno je v pořádku, chlapi v hospodě, děti si hrají. A tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen, zaplaťte za popravu. Ale táto, zase tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když pánbu to řídí. Všichni se sejdeme po smrti,

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím

už dávno není to v pořádku. Láska se nedá dělit dvěma a naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čeká.

0: Du, to asi s pití špatně mi tráví, už taky nejsem v pořádku a možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Na lavičce v parku sedí pár a líbá se. Přisedne k ním muž a hladí ženu po kolenou. Mladík se na něj obrátí s tím, co si to jako dovoluje. Promiňte, ale chtěl jsem jenom manželce říct, aby mi dala klíče.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch? Zase zapomněl. Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně si

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: последний, а свет се точи.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Právě vypínáme slovenské okruhy, jsme právě vypínáme. Nehodlám vás tady nějak zahlcovat svými divadelními úspěchy, co kdy a jak jsem hrál, to chraň Bůh. Kdo mě viděl, ten svůj úsudek má, a kdo mě neviděl, to můžu namluvit stejně, co chci, takže to by nemělo jaksi cenu. Ale akorát za zmínku stojí to, že jsem začínal v Hráckém divadle v Třebíči, dostal jsem od Třebíče takový roztomilý dopis. Přijeď, Třebíč je tvá. Tak jsem přijel, skutečně. Celá Třebíč moje, akorát ani jedna postel volná na spaní. Takže od 5 do 9 jsem scháněl postel, až jsem zahučel na periferii Třebíče u jednoho ceckaře na půdě do sena. Pro ty mladší ceckař to je skoro kulak. Ještě to není, ale při trošku dobrý vůle. No může být, tak tam jsem ložíroval 3 neděle, než jsem dostal příznivější podmínky, jako ubytování. To víte, tenkrát jsem ovšem na nikoho nenadával. Jo, tenkrát taky nikdo nebyl, jako bych mohl nadávat. Jo. To jsem byl rád vůbec, že jsem u divadla. No to víte, dneska subvence, že jo, mají tam 3 autobusy svážející diváky, tento přímo do divadla. Nic proti tomu, že jo, nech se kulturní událost vidí v kulturním zařízení, že? Ale my jsme si museli na autobus vyjezdit nákladňákem. 300 představení jsme odehráli, než jsme si koupili autobus. Tedy autobus bednu na kolečkách s motorem, dělalo to kravál šílený, lidi se tiskli ke zdi na náměstí a my jsme za 10 minut přijeli teprve. Židle jsme si nosili sami, svoje, každý svoji židli, různobarevný, různorodý. A měli jsme bláznivýho šoféra na přišroubovaný bedně a ten miloval ptactvo. Jak viděl bažanta, jo, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. V tu ráno jsme byli všichni valná hromada za ním. To víte, my mladý kluci, holky, nám to nevadilo, no a ty babi padali, ještě ani nebrzdil, no takže. Ale s tímhle nebudu tady zdržovat. Já bych se rád vrátil k té myšlenečce o té kritičnosti. Víte, oni některý dětkové jsou choulostivější na svůj zeměžek než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně. Opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, nebo chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Mockrát se stalo, že jak si kolegové pro obveselení mi ho poponesli. Páč tu pětistovku, čtyři lidi klidně. A já jsem potom ječela, že mi někdo ukradl vůz, že jo. Oni se děsně smáli. A já jsem zase zastavila. Tam se v té ulici v Jámě se nedalo parkovat. Tam měl každý podnik vyhrazený parkoviště. Takže kdekoliv se zastavilo, tak samozřejmě špatně. A já jsem si říkala, no zase na chviličku, vždycky jsem si to sama tak zdůvodnila, že se vlastně za chvilinku vrátím. No vrátila jsem se zase o čut později a už na rohu jsem viděla, jak u toho mýho vozu, teda vozu, u té sardinky, stojí příslušník a nějaký pán a pořád ukazují na ten malej, že tam stojí, nikomu nevadila. No nějaký žalobník. A já jsem si myslela, ježiš, to šlo o chvilinku. A oni se oba dva v určitý okamžik otočili k tomu mimo vozu zády a něco tam ještě zase si povídali a já jsem se připlížila. Pomalu jsem odemkla tu pětistovku, sedla jsem si tam, vytočila jsem okýnko, přirazit ty dveře už jsem nemohla, protože to by bylo jako zvukově, by se otočili hned. Jo. A teď jsem tam seděla, to člověk v té pětistovce vypadal, jak když sedí na chodníku. Jo. A teď jsem tam tak jak říbek, jsem tam seděla, vytočený to okýnko a oni se oba dva otočili a strašně se lekli. To nikdo nevypadá inteligentně, když se lekne, jo. A ten příslušník, jak se lek, tak to jak si zpracoval to leknutí a povídá, nezlobte se, paní Bohdalová, u mě je to za 200 korun a zase vás musí něco napadnout. Já jsem se na něj zadívala a řekla jsem, to jděte do prčic. U mě je to lacinější, ovšem takovýhle.

jsem v Rahe, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme

upřímně stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale Hanko, já ti musím něco říct. Já jsem myslel, že teď spolu budem chodit, ale kluci z kapely mi řekli, že už jako jednu holku mám.
2: Jaký kluci?
1: No, z kapely, já to je jedno, ale já jsem si vzpomněl, že vlastně jo. Jsem na ní úplně zapomněl, ale mám jí. Fakt jsem na ní úplně zapomněl.
2: Ty si děláš srandu, ne?
1: Nedělám. To je strašná situace, já vím. Promiň, prosím tě, ale vžij se do mý situace. To je strašný svět. Všecko se proti nám spiklo. Musel jsem se úplně brečet nad sebou samým, protože tebe mám rád, ale jí jsem slíbil, že s ní budu. Ale vzpomínám si, že jsem se fakt rozhodnul. Ale já fakt nechci nikomu ublížit.
2: Jak to? Ty nechceš nikomu ublížit?
1: Promiň.
2: To máš z toho věčního hulení. To máš z toho života, jaký ty vedeš.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň plnou citu.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu.

No. A pak jsem šel, tam byly necky a tam nějaký chlap, tenkrát životy lecně, jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si pět. Tak já jsem hned dal korunu, pak já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu pěti korunu nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom vtykádí přívez na trakařně a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl koprce, jídno, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. Ještě nepřející. On neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal z toho lát, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíku, ona říká, jo, počkej, nalídá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek. Ale tamto druhý, aby jsme to jeho nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chrastali dál, protože já v tom toho dětka necítím. No a teď ale tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu k stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecký med je vyprodaný, on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto? A pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pár děti tam napsáno turecký med. Já pám, jo pane, to už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam dělal. A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. Oni, a dědinku, kup nám to a tohle, teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, pač má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor. Když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor. Povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo. Olíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl oddávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000. Vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je, na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Willy. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, vážení přátelé. I v mém životě se vyvrbilo spousta dobrých skutků. No a za některý z nich jsem musel draze zaplatit. Jako ku příkladu jednou na Vánoce s mojí maminou. Já jsem měl teda tři maminy. Jedna, co mě rodila. Druhá, ta mě kojila. A ta třetí, moje manželka, no tak tam mě zase celý život jenom dojila. Já jsem ji vykopnul a slavil jsem s maminou, co mě rodila. Jo. No a ona chuděra stará, nemohla před Vánocema se sehnat nikde stromeček. No já jsem za ní přijel, že spolu oslavíme štědrý večer. No a bez stromečku to by nebyly žádný Vánoce. No to by nebyla žádná vánoční pohoda. No vemte si to, na co bych si pověsil bombony, že? Nebo na co bych jsem si pověsil koule, že? No tak jsem se rozhodl, že i na poslední chvíli ten stromeček se ženu. Že říkal jsem si, že se mě to budou její po poslední Vánoce. No ne, že by byla nemocná, ne. Nebo že by se chystala umřít, jo. Ale ona měla udělaný strop z hurdisek. No tak jsem si myslel, že to na ní asi brzo spadne. No vydal jsem se za svým známým hajným na hajovnu v vozdu. No a hajný mi prodal na nádhernou borovičku. No a já jsem si to šupadil zpátky na autobus. Na zastávce se seděla akorát taková stará babizna. A když jsem si zapál cigáro, tak mě měla keci, já to prý típnu, že ten kouř jde do držkovala, že prostě jíte ten kouř babadí. No tak já jsem ji někam poslal. Asi víte kam, že? Byly sice Vánoce, štědrý večer, svátek všech lidí do dobrý vůle, no a stejně jsem ji poslal do prostě jsem ji někam poslal. No. Když bylo asi 10 minut do příjezdu auto toho dopravního prostředku. No, tak jsem si odskočil na záchod. No, ale stromeček jsem si pro jistotu vzal se sebou. Co jsem si říkal, aby mě ho bába třeba ze vzteku nezlomila, nepoplývala, že? Nebo aby ho prostě aby s ním něco neprovedla, no. Tak jsem si ho vzal sebou na záchod. No nebyl jsem tam dlouho, udělal jsem si jenom svoji potřebu a chtěl jsem jít zpátky, ale co se nestalo. Ten záchod neměl zevnitř kliku. No a že železní dveře nešly ani hrubou silou otevřít. No nezbývalo mi nic, než tu babičku poprosit. Jestli by mi ze zvenku neodevřela. No, dělala hluchou baba, aby znajna smradlava, no. No, prostě se mi popomstila, no. No, polilo mě hrůzou horko při pomyšlení, že by mě ujel autobus a baba by s ní odjela. A mě na opuštěným záchodku na 4 večer by nikdo nenašel. A do rána bych zmrznul jako kukus masa v mrazáku. No a stalo se. Když přijel autobus, no tak nechal popuštěný motor, takže autobus neslyšel moje volání, kopání do dveří. A zmíl, babi znovu odjel do první. Pryč. A byl jsem v pytli. To tolik jsem se těšil na ten štědrý večer, jak budu s maminou slavit. Jak budu, těšil jsem se, jak budu zabíjet kapra. Jak mu budu vyvindávat vnitřnosti. Jak budu s maminkou zapalovat svíčky. No a teď by bylo jasný, že celý štědrý večer strávím na hajzlu. No, ještě asi půl hodiny jsem koupal do dveří, no a pak jsem to vzdal a začal jsem slavit štědrý večer. Stromeček jsem ověnčil se řetězem ze spachovadla. Místo svíček jsem tam navěsil cigarety a zapálil jsem je. Začal jsem zpívat vánoční koledy. Jo, a v kapce jsem našel vlašský voře. No, tak jsem do něj dal cigáro, zapálil jsem ho a popouštěl jsem si ho. V záchodovým míse, no. Pod stromeček jsem si mohl sám sobě tak akorát. To jsem si už nadělil předtím. No, potom jsem si lehl pod ten stromeček a usnul. Ráno mi tam našel nějaký Vietnamec. Říkal, že jsem byl mrazem úplně stuhlej. Zavolal za záchranku a po policajti. No, a představte si, když ty policajti ohledávali místo čičinu. No tak za tou za záchodou my jsou našli tu kliku o těch dvěř. To je hrozný. To opravdu. No a jestli to nebyla smůla. No ale to už se tak někdy stává. No. A o tom to je.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z českých

Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fret.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Řekni,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vrátil k té Vltavě naší staré, protože i tam máme řadu srdsakramentských restů, jo? Právě jsme například protekli tady jižními Čechami, aniž jsme se zamysleli. A to je chyba, protože my protékáme krajem hlubokých husitských tradic. Ano, přátelé, a tady bych udělal malou odbočku, protože toto vstoupilo do dějin světové hudby. To bylo poprvé v historii, kdy se hudba Utěšitelka stala zbraní. Protože tuto píseň, když u domaště husité zaspívali, křižáci utekli, protože tohle nemohli poslouchat.
2: To bylo tím, že on ten Žižka neuměl zpívat. Ztratil to jedno oko, tak úplně ztratil sluch.
1: To bude dneska těžký večer. Kdo máš nic nebojoval Žižka, člověče, ten už byl dávno. U Přibyslavy už ho tam hrali červy. Prokop Holý bojoval kdo máš nic, když už.
2: Kdo máš nic bojoval Prokop Palcátem. Když už.
1: Jaký pak Prokop Palcátem, co tady flašuješ historii? Jako kdyby těch vymyšlených postav už nebylo dost? Prokop Holý byl vojevůdce. Prokop Holý byl vojevůdce.
2: Zezadu.

0: To se tomu Křižákovi v podstatě vůbec nedivím, že utíkal, protože představ si to, on přijde k nám a co vidí? Jde voj, předu jde Žižka, drží si oko, nedrží se a za ním jeho holí.
1: Prosím tě, jakou holí? Vysvětli nám tady všem, jakou holí?
0: No, nevím, no, asi tou Žižkovou slepeckou, nebo...
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den, pane, dobrý den.
2: Dobrý den. Jo. Vysoko. Tak si představte, pane, že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
1: Ale ne.
2: No jo.
1: Berete na to brufen.
2: Depak, to mě nepomůže.
1: Ne.
2: Já byl na masáži, bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
1: Nějak moc, ne?
2: No. Ona je to nějaká nová masérna, nedávno to u nás otevřeli. Ona to vzala teda důkladně, jo? Se vším všudy, stejně mi to nepomohlo.
1: A co vám všechno tak jako masírovala, no, nebo čím začala?
2: To se vám chci svěřit, hlavně tadyhle pod břichem, jo?
1: Kde?
2: No tadyhle.
1: No to mi nemusíte ukazovat,
2: no,
1: já to mám taky.
2: Mám takovej malej výstupek.
1: No,
2: přitom to tam mám už dlouho a vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
1: No jestli třeba ona to nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
2: Já nevím, ona říká, že prej by mi pomohli nějaký svatojánský broučci. Vlastně to, co to kecám. Španělský mouchy. Já mám sestro, ale kde si je mám nachytat? Přece kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
1: Letadlo. Centrum?
2: No, říkala Eros. No tak to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
1: Ale prosím vás, co to je za nesmysl? Já vám poradím, až vás příště vezme Hexenschuss, běžte do toho reumatologického ústavu, víte, a tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a ta už ví vždycky každá sestra, jak na to prostě jít a...
2: To víte, to... že jo, no, taková bába se k tomu umí postavit, to není jako ty mladý fuchtle. Prosím, a teď ona tam stojí, sukinky nad kolena, ještě přitom kojí.
1: No to snad ne, no.
2: No jo, ale... teď ona se ani nestačila oblíct pod prsenku.

0: Radio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
2: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
1: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
2: Vevnitř svítili jenom červený. No,
1: tak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezmete na Exenshoes, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
2: No.
1: A máte.
2: To bych mohl.
1: No?
2: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
1: Hlavně, že je přičinlivá.
2: No to ona je. No, ona je taky právě ty masáže dělá. A nejvíce zajímá o tyhle ty T-I-R.
1: T-I-R. Tyraci.
2: Tyraci. No, a ona to má moc, prosím vás, ta je no. Tak zatížená.
1: No, neříkejte.
2: No jo, ona, prosím vás, teď, no dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků. Jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
1: No to je moc, to je moc.
2: To je přetažená.
1: Přetažená, no já no, taky už
2: je
1: mám
2: přetažená
1: nervy.
2: Přetažená a zatížená.
1: Zatížená, no já mám taky nervy, taky. Svoje. No s masážema, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
2: Cože?
1: No tadyhle hned vedle je to
2: Kadeřábková.
1: Dušní 12, nebo
2: kolik je to?
1: Kadeřábková.
2: No to mě něco připomíná.
1: Vlasta Kadeřábková. No,
2: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Pro dnešek to, myslím, stačí. Je tady pěkně, útulno, teploučko. Není nad pohodu, i když bohužel není rodina.
2: Snad ještě lopatičku, ne? Ještě jednu lopatičku, co říkáte? Já jenom, aby bylo teploučko, víte?
1: Tak tedy pro dnešek a pro vás. Ještě jednu. Je tak přítulno. Dám dvě. Dvě.
2: Dvě? Dvě lopatičky, Jářku. Dvě lopatičky, to si dám říct. Bude teploučko.
1: Není nad pohodu, to já říkám pořád. Pohoda ve dvou. No tak co, je teploučko?
2: Je. A teprve bude. Až se to pořádně rozhoří. Bude teploučko.
1: Jste takovej domácký a máte rád teplo.
2: To jo.
1: Teplo rodinného krbu. Kde pak teplo pod nájmu? Budí také nám dobře.
2: Kolik bylo lopatiček? Dvě?
1: Dvě. A ještě dvě. A ještě dvě. A pořád dvě.
2: Snad ještě lopatičku. Ještě jednu lopatičku, ne?
1: Dobře. Pro rodinej krb ještě lopatičku.
2: Já jenom, aby bylo teploučko. Víte, to je moje. Pěkný teploučko. Na to si mě užije, to si dám říct.
1: Já taky. Když si tak člověk přisedne s někým k teploučku, je hned vojen dvakrát.
2: Mělo by se to prohrábnout. Nějak to utíká. Ohýnek jen z komína.
1: Kuchyňských se teplo nikdy dlouho neudrží, ale vedle v pokoji mám kachlíkový. Ty dlouho držej teploučko. A vy jste takovej domácký, pojďte vedle.
2: Kde pak vedle? Kde pak? Já jenom, aby bylo teploučko, ale jinak ne. Kde pak? Já jsem svůj člověk a svůj zůstanu. Kde pak já? Já jenom takhle v teploučku posedět. Snad ještě lopatičku, jenom ještě jednu lopatičku, co říkáte?
1: Dost! Dost! Vidím, že byste jenom užíval. To je vaše, to věřím. Ještě lopatičku a pořád jenom lopatičku, ale vděk žádnej. Užít si, pomět se a pak člověka odkopnout, jdi si. Potom je svůj člověk, ale ukázat oko nebo nějaký vděk, na to není svůj člověk. Tadyhle jste si užíval u kuchyňských, budete si užít taky ke kachlíkové.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.